0: predpoveď počasia.
1: O 5 hodine 19. minúte nám ju v rádiu Regina Stred ponúkne David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné piatkové ráno.
2: Príjemné ráno prajem.
1: No a to piatkové je v tejto chvíli dôležité, takže nás zaujíma naozaj, akým počasím sa začína už pomaličky.

Dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky. Denná teplota 27 až 32, v severnej polovici a na hore hroní miestami 22 až 27 stupňov Celzia.

0: A spomínať na školské roky budú teraz postupne po sebe Pavel Bobek, Miloš Marko a Karel Černoch.
1: Seděl jsem sám a jen jsem tak hloubal, když tom starý přítel zazvoní. Já byl tak rád, že zas ho vidím, po všech těch létech mlčení. Mluvili jsme o všech těch kouscích bláznivých a o všech těch velkých.

0: V našom archíve sme našli aj ukážku zo živého koncertu z Bratislavskej Líry 1976, keď sa Jirka Schellinger jedinýkrát predstavil na lírovom pódiu. Tentoraz to bolo v úvodnom prehliadkovom koncerte, ktorý uvádzali Ľudek Sobota a Miloslav Šimek.
1: Kto bude spívať, tak bude zývať...
2: Spívať,
1: teda, spívať, to by bolo nudný, kdyby zýval, jenom to by nebylo dobrý. Spívať Jiří Schellinger.
2: Kolego, to je cizí slovo, to se jinak čte, jinak píše. A? Píše se Schellinger a čte se, no. No.
1: Schellinger?
2: Schellinger, nejsme na tenise, jsme na liře.
1: No, Schellinger, nejsme na tenise, jsme na liře, přátelé.
2: A co zaspívá?
1: No a co zaspívá? Schellinger zaspívá píseň Perpetuum Mobile Oil.
2: Cože? Kolego, dej to sem.
1: Perpetuum Mobile Oil. No to asi bude nějaká písnička o voleji. Ale ne, kolego, jak u Klaus asi.
2: A nech toho, ne. Tam je to perfektně napsáno. Ta píseň se přeci jmenuje Perpetuum Mobile.
1: Ne, to oni zapomněli napsat to. A jo, Perpetuum Mobile. Aha, tak to je ale konec, přátelé. Tak to jsme vyřízený všichni teda.
2: Proč?
1: No proč, máč on začne zpívat a už nikdy nepřestane.
2: Vždyť to je nesmysl, kolego, no, musí nesmysl. Přestat, tady to máš napsáno. Po něm mají zpívat ještě Marta, ten na Elefteriádu, písničku Táto pojď si hrát a Planety skladbu, tyhle ty výmluvy znám.
1: Aha, no tak v tom případě by se to dalo udělat ještě jiným způsobem, že by snad někdo problém s kapelníkem nebo co, protože aby Schellingerovi přestal za 3 minuty hrát, poněvadž Perpetuum Mobile to já znám, to je prevít. To už by tak si kolego, nikdo ani neškrt.
2: Já znám kapelníka, to není prevít, to je výborný člověk, tak to s ním jdem domluvit.
0: No a potom vystoupil v športovej hale na Bratislavských Pasienkoch Jirka Schellinger s pesničkou Perpetuum Mobile.

Ukážka druhá, Vyskoč, vstávej, k nám sedej. Pesnička z filmu Romance za korunu Karla Svobodu. Helena Vondráčková a Jiří Schellinger.

0: František Ringo Čech bol dlhé roky kapelníkom Jirku Schellingera a výmyselníkom, vtipným človekom, v súčasnosti je aj maliarom a dokonca aj hercom v divadle. Počúvajme, ako sa prvýkrát stretol s Jirkom Schellingerom.
1: Situujú to do minulého století, jo? Tam se převážně všechno odehrálo. Jsou dvě postavy vynikajících kvalit a nezapomenutelný co do projevu. Je to Jiří Schellinger a Jana Kratochvílová. To jsou nenapodobitelné hlasy, které vůbec nesnesou ani srovnání. Jo. Jirka navíc je takovej, my jsme řekli, český Morrison. Skončil špatně jako Morrison. To je osud prostě. Jak se říká miláčkovi, bohu umírají mladí. Ale Jirka odešel vlastně na vrcholu tvůrčích sil. Je to pro mě, Schellinger vlastně pro mě skončila hudební éra. Já jsem potom už se věnoval literatuře a divadlu. Nenašel jsem za něj náhradu. Hledal jsem, byli výborní zpěváci, prostě Imrich, Jirkaho, prostě, a ne, nikdo nedokázal to. Když si pustíte třeba Léto s tebou, tak tam je tolik srdce v tom zpěvu. To je taková vroucnost v tom hlase, že to je právě to nejcennější, že intonovat umí každý druhý, ale zpívat jako Jirka. No, Jiří Schellinger a Pražský výběr byly největší moje hudební zážitky v životě.
0: Když jsme se vrátili ještě na začátek, pamatujete si na ty vaše úplně společné začátky, kdy jste se prvýkrát stretli, kdy jste ho vlastně tak zakomponovávali do těch vašich projektů?
1: No, dal nás dohromady Pavel Chrastina, basový kytarista z Olympiku, protože věděl, já jsem hrál se Sodomou, a Jirka hrál u Faraonů. Oba jsme hráli jako bubblegum a chtěli jsme dělat rockovou muziku. A já se Sodomou to nešlo, Viktor už nechtěl a Faraoni taky se k tomu neměli. Tak Hrastina nás dal dohromady, sešli jsme se v Déčku v Praze, u rockovým klubu, no a hned jsme si padli do oka. Tak jsme si řekli, že budeme dělat spolu, nikdo mě nechtěl, říkali, pane Čech, vás jo, ale vy nemáte zpěváka, my pana Schellingera neznáme. Já jsem řekl, no, nebylo to nic platný a Vašek Zahradník, to byl šéf-dirigent orchestru České televize, mi říká, hele, já mám v sobotu ve Varech večer svou estráda, já ti tam toho Schellingera dám. Napsal písničku, kterou já jsem ho textoval, to byl právě ten Švihák lázeňský. Sobota večer v televizi znamená 5 milionů diváků, jo. Jirka tam s tím vystoupil a druhý den už volali telefony, jestli bychom nepřijeli hrát, takže vlastně taková souhra okolností. Nějaký čas jsme ještě dělali takovou směsku, části tvrdší, části, aby si zvykli, prostě komunisti to neviděli rádi, jo. Čili my jsme museli velmi opatrně našlapovat. Tam vznikly takový ty písničky Jsem slabým, dělám hů, takový ty na rozhraní. No a pak jsme do toho šlápli. Hráli jsme prostě čistě rockovou muziku. Velmi rychle jsme pochopili, že musíme mít vlastní tvorbu. My jsme si se furt hráli Deep Purple, Black Sabbath, ty tam museli být naši miláčkové, jo. Ale 90% byla muzika, kterou psal Jirka se mnou a to vlastně, to bylo takový vyvrcholení a já si vzpomínám, já jsem krátce po Jirkově smrti, přijela ke mně Jana Kratochvílová a říkala mi, hele, já jdu právě z ministerstva, kde mi řekli, že Schellinger měl štěstí, že umřel, že vlastně Jirka se zachránil tím, že umřel, to je paradoxní.
0: Vy vlastně jste ho, ako se hovorí, vyzliekli z tých šiat takých oblekových a prezliekli jste do tých rokových, povedzme, riflových bund.
1: My jsme pak šli úplně na samotný kraj, protože vlastně furt jsme si dělali legraci. My jsme měli, byli jste četlý ruský týden, tak tam to všechno je, co jsme v tom Rusku vyváděli. My jsme dokonce na mírovou slavnost v Líšni, kde byli všichni komunistický paparáši, koupili jsme si dunajskou klobásu, každý tu největší, a dali jsme si ji do levý nohavice pod vypasovaný džíny. A ona šla až ke kolenům a to je přesně nás, ale byli jsme mladí, proto jsme dělali tohleto.
0: My máme před sebou tento nádherný banner, který odkazuje na ten 5. september, ale je tu Jirka Schellinger, František Ringo Čech, 1979. Vy si pamätáte vlastně na tieto nitrianské stretnutí alebo na ten nitrianský koncert?
1: Na Nitru se nedá zapomenout. My jsme říkali s Jirkou, Nitra je naše slovenská pevnost. Tak jako Ostrava, už začala vycházet hvězda katapultu a tlačili se na nás, tak jediní dvě města, kde jsme byli pořád absolutní jedničky, to byla Ostrava a Nitra. Proto vlastně tato LPčko jsme dali fotku s těma nitranskýma fanouškama. A zajímalo by mě, kolik z nich je naživu, kolik se na té fotce našlo. Musím říct, že my jsme žili v Československu a byli jsme Čechoslováci. Pro mě Slovensko je vlastně moje vlast. My jsme trávili z 12 měsíců na Slovensku 4 až 5. Já tu slovenský, mám tam spoustu kamarádů, Božidana Turzanová, Adamovič, prostě to byli všechno moji vrstevníci a kamarádi, takže já do Bratislavy jako domů.
2: To znamená, že vy, keď jste přicházeli, povedzme, na Agrokomplex, tak jste tam nebyli, takže přijdete, odohráte, odjdete, ale jste to tam aj žili zároveň.
1: My jsme tam spali někdy i několik dní a teď už to můžu říct, že byl 83. Slovenský děvčata jsou nádherný, jedny z nejnádhernějších vůbec. My jsme s Jirkou, já jsem vždycky říkal, jestli Slovákům něco závidím, tak je to Sagan a ten obránce hrál v Liverpoolu. Škrtěl, víte, složitý jméno pro mě, ale velmi oblíbený. A třetí největší byla prostě Lučnica. My když jsme měli hrát a byla tam Lučnice, tak jsme nespali, potom jsme 2 dny nespali. Prostě to jsou nádherný ženské. Teď oni, Slováci, mají oproti Čechům krátké sukínky, takže jsou vidět si nádherný nohy těch děvčat. My máme ty chodové, to mají k patě, všechno to je dolů, schovaný, čepice hrozný, tyhle holky mají ty copy nádherný. Hlejte, ještě teď ve svých 83 letech bych se tam rozjel a zkoušel bych to.
2: Ešte si povedzme o Jirkovi Schellingerovi, že my sme hovorili, že mal také dve polohy. Jednu tú takú uhľadenú, ktorú chcel ten oficiálny režim, a ktorý bol v televízii, a druhú tú rokovú, takú s takýmito všelijakými nápadmi a najavisku, keď ste naozaj, vyslovene to niekedy bolo až provokácia. Aký on bol v skutočnosti? Bol taký rváč, alebo bol taký pokojný človek, introvert?
1: On byl obojí, jo. Jirka byl jako Jekyll a Hyde. Jirka, když byl střízlivý, tak to byl anděl. Všem říkal bratře, každý ho objímal, žvíkal hřebíček, jed obilí, aby byl dobrý člověk. Pak se ožral z kapelu a rozmlátili celý pokoj, vyhodili rozhlas po drátě z okna. Já jsem druhý den vždycky klečel před ředitelem hotelu s peněženkou a platil jsem škody. Čili to byly dva Schellingerové, to nejde netolerovat. Prostě opilce nemůžete zastavit. Co je lepší ho opustit, takže já jsem vždycky, když to začínalo, tak jsem šel si lehnout a ráno jsem šel platit škody.
2: Už jsme se dostali v současnosti k tomuto vzpomínkovému koncertu. Vy ste hovorili, že vy ho tak podporujete vlastne z diaľky, pretože si vlastne aj pripomínate tie chvíľky, ktoré ste zažili v Nitre.
1: To sa nedá zapomenúť. Ten amfiteátr a plný lidí a ta reakce, to všechno, to sú nejkrásnejší okamžiky v živote kumštíře. Když má, ja teď hraju divadlo, tak když je standing ovation, diváci vstanou, tak to je i ta roková scéna vstala celá a žvali ječeli a ty odvážní lezli na jeviště, to je, pořadatelé sráželi zpátky, se Jirkovi nelíbilo, by se s nima objímal, ale to bychom nemohli hrát. No je to, hele, v životě každého člověka jsou určitý okamžiky, na který se nedá zapomenout. Jo. Pro mě je to právě třeba vystoupení, koncert vnitře, nebo setkání Ringo Starrem, to jsou takový milníky, který vám zůstanou, no jak se zpívá, vzpomínky mi zůstanou, zpívá se v jedný český písničce.